0: kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser přikoupí dvou kusů 44,95 za kus. Byla.
1: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
2: Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidan 30% 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva kilo za 259,90 a Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
4: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i taky mám rád.
5: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Ten pocit, když zjistíte, že vaše oblíbené produkty nakoupíte vždy levně a vítězem se opět stává produkt s dlouhodobě nízkou cenou. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
8: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
9: A dělají to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
11: Co si vezmu na sebe?
12: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
13: Ne, moc Wall Street.
14: Chceme víc za září.
12: Změš mi puls. To je dokonalé.
14: Zalando.
15: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
16: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Jen do toho! Klidně mi nalož! Ještě papriku, cibuli? To je ono.
18: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
17: Při nakládání.
19: Jiřino! Jirku, zase u tebe?
2: No jo. Přišla na snídani.
19: No Jiřinko.
2: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
19: Dobrý nápad.
2: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
19: Až 70%.
2: No, a to je pěkný.
19: To je pěkný?
4: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
3: Nákupy. Vazte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
7: Hned tam jedu.
3: Datart.
8: Zdraví.

0: začíná v malých návycích.
1: Tak jim to nandej.
2: Provedu.
0: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
2: Vzlet povolen, přepínám.
0: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: Zdraví začíná v malých návycích.
4: Tak jim to nandej.
5: Provedu.
3: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
5: Vzlet povolen. Přepínám.
3: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
7: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Jaho. Ne. Čoko.
8: To má po tobě.
9: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
5: Tutti frutti.
10: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
8: Vybrali jste si dobře?
5: Já.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. A kombo Tulamor Cider plus Coca-Cola za 229,90. Bila.
12: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
13: Z nabídky lékáren doktor Maxi vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
14: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
15: Už žádná šedá. Nový

0: 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
2: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
3: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
4: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
5: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
8: Datart nákupy. Vazte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
9: Hned tam jedu.
8: Datart.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme La Roche-Posay, akci 3 za cenu 2. Dermokosmetika doporučovaná dermatology s novinkami Effaclar Supramolekula. Lierac, francouzská dermokosmetika s viditelnými výsledky, nyní se slevou 25% na celý sortiment. Dexeril, zvláčňující krém k léčbě příznaků a projevů suché nebo atopické kůže za 369 korun. Dr. Max.

0: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán Volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
1: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. K jarmark český Aidam 30%, 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
3: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
4: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce

0: v malých návycích.
1: Tak jim to nandej.
2: Provedu.
0: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
2: Vzad povelen, přepínám.
0: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
4: A to není běžný?
3: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
5: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
6: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
7: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
0: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
8: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
9: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
10: Hned tam jedu.
9: Datart.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Co si vezmu na sebe?
13: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
14: Ne, moc Wall Street.
15: Chceme víc za září.
13: Změš mi puls. To je dokonalé.
15: Zalando.
16: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i taky mám rád.
17: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
18: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
19: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
19: No jasně, že jo. E.ON.
8: Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
8: Už přes 20 let.
3: Tak zásuvky jedou.
12: Díky moc. Co jsme dlužní?
3: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
4: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.

do.

0: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé přikoupit dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla.
2: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
3: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například herní židle za pouhých 1800 korun, sleva 60% a sleva až 25% na knihovny. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
5: Tati, co to je?
6: Oh, to je Kaufland Card Extra, svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás, pro vás i pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Seven Days okolo Orea.
10: Oreo uvnitř Seven Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo Seven Days croissant zvenku? Nový Seven Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
11: Ten pocit, když zjistíte, že vaše oblíbené produkty jsou tento týden v nabídce super výhodné. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Tak zásuvky jedou.
5: Díky moc. Co jsme dlužní?
4: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
0: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
6: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun. Volkswagen.

i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: co si vezmu na sebe?
1: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc Wall Street.
3: Chceme víc za září.
1: Změš mi puls. To je dokonalé.
3: Zalando.
4: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
5: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
4: Na pánvi.
6: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
7: Hned tam jedu.
6: Datart.
8: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
9: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
10: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
12: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
13: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Bonavita mysli u nás s apkou za 59,90, Kinder čokoláda za 29,90 a kancelářský papír 500 listů za 89,90. Albert.
2: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. A kombo Tullamore Cider plus Coca-Cola za 229,90. Bila.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. K jarmark český Aidam 30%, 100 gramů za 9,90. Segafredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
2: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
3: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
4: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
5: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
6: Datart nákupy. Vazte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
7: Hned tam jedu.
6: Datart.
8: Co si vezmu na sebe?
9: Miluju bejt v Lilijně hlavě.
10: To půjde na zasedání správní rady?
11: Ne, moc Wall Street.
12: Chceme víc za září.
10: Změš mi puls. To je dokonalé.
12: Zalando.

0: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
1: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
2: A to není běžný?
1: No je, myslím, ale asi jako ryba na kole.
3: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
4: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
5: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
6: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
7: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
9: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
10: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
11: Já ti nevím.
12: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
13: No jasně, že jo. E.ON.
14: Dobrý den.
12: Dobrý den. Jste tu dlouho?
14: Už přes 20 let.
15: Tak zásuvky jedou.
16: Díky moc. Co jsme dlužní?
15: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
17: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
18: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
19: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 74,90, řepkový olej Gustona s apkou za 25,90 a Radega strázná desítka za 13,90. Albert.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
3: Zdraví začíná v malých návycích.
4: Tak jim to nandej.
5: Provedu.
3: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
5: Vzad povolen. Přepínám.
3: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán Volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
5: Jaho, ne, Čoko.
7: To má po tobě.
8: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
5: Tutti frutti.
9: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
7: Vybrali jste si dobře?
5: Já.
10: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
11: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.

0: svobodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
1: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
2: No jo, přišla na snídani.
1: No Jiřinko.
3: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
2: Dobrý nápad.
3: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
2: Až 70%.
3: No, a to je pěkný. To je pěkný?
4: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
5: Datart nákupy. Vazte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
6: Hned tam jedu.
5: Datart.
7: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
8: A to není běžný?
7: No je, myslím, ale asi jako ryba na kole.
9: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
10: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
11: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
12: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
13: Tati, co to je?
14: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný. Pro vás i pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun.
17: Volkswagen.

i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Avokádo zralé při koupi dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser při koupi dvou kusů 44,95 za kus. Bila.
2: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. K jarmark český Aidam 30%, 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
4: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
5: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více s Pepco.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Lapkář.
2: Ten pocit, když zjistíte, že Klapkart ceny vám šetří peníze. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte

0: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
2: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
3: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
4: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi 2 piškoty. To nejjemnější obětí.
5: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
7: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
7: Už přes 20 let.
8: Tak zásuvky jedou.
9: Díky moc. Co jsme dlužní?
8: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
10: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
11: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé. Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
12: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
13: Zdraví začíná v malých návycích.
14: Kým to nandej.
15: Provedu.
13: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
15: Vzad povelen. Přepínám.
13: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
17: Hned tam jedu.
16: Datart.
18: Co si vezmu na sebe?
19: Miluju bejt v Lilijně hlavě.
1: To půjde na zasedání správní rady?
6: Ne, moc Wall Street. Chceme víc za září.
1: Změš mi puls. To je dokonalé.
6: Zalando.
4: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun.
6: Volkswagen.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé bezsemené, půl kila u nás s apkou za 26,90, jihočeský Ajdam plátky s apkou za 19,90 a Fernet Štok za 109,90. Albert.
2: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. A kombo Tulamor Cider plus Coca-Cola za 229,90. Byla.
4: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
5: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
6: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
7: Tati, co to je?
8: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
9: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
10: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
13: Nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
14: Hned tam jedu.
13: Datart.
15: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
16: Co?
15: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
17: Já ti nevím.
18: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
17: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
18: Dobrý den. Jste tu dlouho?
17: Už přes 20 let.
19: Tak zásuvky jedou.
9: Díky moc. Co jsme dlužní?
19: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
7: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
8: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
4: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
2: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen.

0: Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
1: Co si vezmu na sebe?
2: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
3: Ne, moc Wall Street.
4: Chceme víc za září.
2: Změř mi puls. To je dokonalé.
4: Zalando.
5: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Bonavita mysli u nás s apkou za 59,90, Kinder čokoláda za 29,90 a kancelářský papír 500 listů za 89,90. Albert.

0: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
2: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100%.

0: kvalitní krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sios. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sios Brow Tint.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
5: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
6: Každá Milka Max v sobě skrývá hned několik vrstev. Vychutnávej na Max s novou Milkou Max Biscoff.
7: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
8: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
9: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: A je to tady.
4: Šediny?
3: Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
4: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
3: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
5: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
6: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
7: Nádobí Fabíne.
6: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
8: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden brambory pozdní 1 kg za 9,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Bila.

Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun. Volkswagen.

0: výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
1: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity.
4: Do košíku dej i ty!
5: Medvěď musí dobře pít,
6: cvač na boxe v bezpečí.
7: Pak hrnky, flašky, kufříky
8: vyměním za kuponky.
9: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
10: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
11: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
12: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
13: Zdraví začíná v malých návycích.
14: Tak jim to nandej.
15: Provedu.
13: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
15: Vzlet povolen. Přepínám.
13: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
17: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
18: Kulma!
19: To vyřeším. Mám Richard.
18: Přijďte zas!
19: Díky!
18: Kulma!
20: Kdo to natočil?
19: Kulma z Datartu.
21: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
22: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
23: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně. Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná, ale i tak jí mám rád.
3: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
4: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden brambory pozdní 1 kg za 9,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Bila.
6: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun. Volkswagen.

0: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
2: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
3: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i taky mám rád.
4: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
5: Vsaďte se, že když vyhrajete 200 mega, budete mít všechno na háku. Fakt. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
6: Na Vinted může být všechno znova nové.
7: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
6: Ahoj, Sáro.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
9: Přichází nový Dove Whole Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
10: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.

0: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
4: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
5: Nádobí Fabíne.
4: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
6: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
7: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
8: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden brambory pozdní 1 kg za 9,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla.
9: Každá Milka Max v sobě skrývá hned několik vrstev. Vychutnávej na Max s novou Milkou Max Piskov.
10: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun. Volkswagen.

0: kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
5: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc.

0: Dobré ráno, které spojuje.
1: Kulma.
2: To vyřeším. Mám Richard.
1: Přijďte zas.
2: Díky.
1: Kulma.
3: Kdo to natočil?
2: Kulma z Datartu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
6: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
5: Při nakládání.
7: To bude na Vinted, zkus se podívat. Mají tam všechno.
8: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
10: Prázdniny končí škola, volá Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
11: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
12: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
13: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
14: A dělaj to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
16: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
0: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
17: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
18: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.

0: Zdraví začíná v malých návycích.
1: Tak jim to nandej.
2: Provedu.
0: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
2: Vzad povelen, přepínám.
0: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
4: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.

0: pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.

0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
3: Jen do toho, pořádně mi zatop, přidej zeleninu, ještě, to je ono.
4: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
3: Na pánvi.
5: Tady jsme!
6: Oh. Trosečník, který není spocený.
7: A voní svěže, po mentolu, neuvěřitelné.
8: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
9: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
10: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
9: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apple iDoo.

Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za

0: každým z vás.
1: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
2: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
3: A to není běžný?
2: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.

0: umí zabrat dost místa.
1: Ahoj, Sáro.
0: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Kolumbia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
4: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
5: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.

0: Floudy. Pouze nyní v KFC.
1: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
3: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná, ale i tak jí mám rád.
4: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
5: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty!
6: Medvěd musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flašky, kufříky,
5: vyměním za kuponky.
7: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
8: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
9: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
10: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí. A vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
11: Zdraví začíná v malých návycích.
12: Tak jim to nandej.
13: Provedu.
11: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
13: Vzlet povelen, přepínám.
11: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
15: Jen do toho, pořádně mi zatop, přidej zeleninu, ještě, to je ono.
16: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
15: Na pánvi.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden brambory pozdní 1 kg za 9,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Bila.
18: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
19: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
9: Nádobí Fabíne.
19: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
9: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
3: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
8: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůně domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
11: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
1: Kulma!
2: To vyřeším. Mám Richard.
1: Přijďte zás!
2: Díky!
1: Kulma!
3: Kdo to natočil?
2: Kulma z Datartu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.

Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmo Tales. Česká spořitelna.

0: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
2: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera,

0: natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
2: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
3: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor. Můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
5: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
6: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
7: Vsaďte se, že když vyhrajete 200 mega, budete mít všechno na háku. Fakt. S plným tiketem vždy o 200 mega, žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
8: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
9: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
10: Datart nákupy. Vaste zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
11: Hned tam jedu.
10: Datart.
12: Na Vinted může být všechno znova nové.
13: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
12: Ahoj, Sáro.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
2: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
3: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
4: Nádobí Fabíne.
3: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
5: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodu.

0: ceně.
1: Tento týden brambory pozdní 1 kg za 9,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla.
2: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
3: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

0: kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
1: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Prázdniny končí škola, volá zlídlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
5: Medvěď musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí,
6: pak hrnky, flešky, kufříky
4: vyměním za kuponky.
7: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
8: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
9: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
11: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
12: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
13: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
12: Při nakládání.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden brambory pozdní 1 kg za 9,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Bila.
15: Každý rodič umí něco jedinečného.
16: Máma. Mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
17: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
16: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
18: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte

0: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
1: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Kulma.
3: To vyřeším. Mám Richard.
2: Přijďte zás.
3: Díky.
2: Kulma.
4: Kdo to natočil?
3: Kulma z Datartu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
7: Zdraví začíná v malých návycích.
8: Tak jim to nandej.
9: Provedu.
7: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
9: Vzlet povolen, přepínám.
7: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: L'Oréal Paris uvádí.
11: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
10: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
11: Když září moje vlasy, zářím i já.
10: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
11: Vy za to stojíte.
12: Seven Days okolo Orea.
13: Oreo uvnitř Seven Days?
12: Cože?
13: Je to Oreo uvnitř nebo Seven Days croissant zvenku? Nový Seven Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.

0: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
2: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
4: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
5: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
6: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
7: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
8: Vsaďte se, že když vyhrajete 200 mega, budete mít všechno na háku. Fakt. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
9: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.

co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.

ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Díky Woolight Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden brambory pozdní 1 kg za 9,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Bila.
4: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
5: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
6: Nádobí Fabíne.
5: Nová česká značka. Top kvalita. Férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
7: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
8: Každá Milka Max v sobě skrývá hned několik vrstev. Vychutnávej na Max s novou Milkou Max Piskov.
9: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
12: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
13: Hned tam jedu.
12: Datart.

0: kody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
1: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: Zdraví začíná v malých návycích.
4: Tak jim to nandej.
5: Provedu.
3: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
5: Vzlet povolen, přepínám.
3: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková

0: A péče s Panthenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Kliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Kliss Scalp Balance.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i taky mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
3: Prázdniny končí škola, volá za Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty!
4: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí. Pak hrnky, flašky, kufříky,
3: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
5: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden brambory pozdní 1 kg za 9,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Bila.
8: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
9: Na Vinted může být všechno znova nové.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
9: Ahoj, Sáro.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
2: Ahoj zlatíčko, stýská se ti povůně domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
3: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
4: Kulma!
5: To vyřeším. Mám Richard.
4: Přijďte zas!
5: Díky!
4: Kulma!
6: Kdo to natočil?
5: Kulma z Datartu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vsaďte se, že když vyhrajete 200 mega, budete mít všechno na háku. Fakt. S plným tiketem vždy o 200 mega, žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
9: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
10: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.

0: zakládání.
1: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.

Okay, look over your shoulder. That looks great.

0: Excuse me, aren't you?
1: Bond, Simon, Le Bond.

0: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun. Kia. Movement that inspires.
1: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe. Remember
1: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například toaletní papír Vipy za 59,90. Penny.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
7: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: V datártu objednám.
10: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
11: Přijďte zas!
9: To byl Richard!
12: Objevte úhlovou brusku Narex, se kterou bude práce jistější a pohodlnější. Datart.
13: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
14: Unihobby. Domulčuje, nepleje, mulčovací kura Bert.

0: To za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A

Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun. Volkswagen.

Znáš mě líp než celý svět. Myslím, jdeš nazpaměť. Beze slov víš, co chci říct. Samotník

0: 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například toaletní papír Vipy za 59,90. Penny.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
3: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 000 korun.
4: Kia. Movement that inspires.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Kaufland, moje první volba.

0: Co to bude, mladá dámo?
1: Gran cochino.
2: Já si dám misku gran kaše. A já jako vždy?
0: Horké granko.
3: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
4: V datártu objednám.
5: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
2: Přijďte zás!
5: To byl Richard!
6: Objevte úhlovou brusku na Rex, se kterou bude práce jistější a pohodlnější. Datárt.
7: Since I started wearing hands-free glide steps, Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
8: Unihobby.
9: Mulčuje, nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penalti.
13: Už nespane, když páříme s klukama.
10: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
14: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
15: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
16: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
17: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.

0: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun. Kia. Movement that inspires.
1: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci. Brumík 5 kusů v balení za 29,90. Penny.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: Remember how the stars stole the night away.
4: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
5: V datártu objednám
6: a za půl hoďky zdarma vyzvednu.
7: Přijďte zas!
5: To byl Richard!
8: Připravte skvělý oběd raz dva s Eta pečenkou, která vaří, peče i grilluje. Datárt.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespadne, když páříme s klukama.
9: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
13: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
14: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.

0: ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
2: Unihobby.
3: Mulčuje, nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš z Kaufland Card Extra za 18,90. Kaufland.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: All right, state your name and power.
4: I am the Waffler. With my griddle of justice, I bash the enemy in the head, or I burn them like so.
5: Next.
6: Hi, I am Pencilhead.
7: And I am son of Pencilhead.
6: We erase crime.
5: Two generations of...
6: Right.
5: Yes, thank you.
3: I'd say there's potential.

1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.

0: Požitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Kofola 2 litry, jeden bod navíc. Penny.
5: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
6: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun. Volkswagen.

0: se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
2: Hned tam jedu.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
4: Unihobby.
5: Mulčuje, nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
6: S výhodnými

0: energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Kaufland, moje první volba.
2: Na Vinted může být všechno znova nové.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
2: Ahoj, Sáro.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, když paříme s klukama.
5: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.

0: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Tradiční oplatky Kolonáda Opavia, jeden bod navíc. Penny.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku K-Jarmark brambory pozdní 5 kilo za 49,90. K-Mistři od Fochu vepřová plec kilo za 54,90. A Ariel gel prášek nebo kapsle za 339,90. Kaufland.
3: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Na pánvi!
7: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla? Za normální ceny. Třeba tohle mi vždycky udělá radost.
8: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
7: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
8: Albert stojí za to jíst lépe.
9: Remember how the stars stole the night away.
10: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Unihobby.
2: Jednotka je na místě.
3: Flexa a kučka a ta... ta...
4: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
3: Klepeta.
5: Unihobby, vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
0: Zdraví začíná v malých návicích.
6: Tak jim to nandej.
7: Provedu.
0: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
7: Vzlet povolen, přepínám.
0: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespane, když paříme s klukama.
9: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
13: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
14: Teda Alenko, to voní báječně.
15: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
16: V datártu objednám.
17: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.

lidi, náladu si zvednout. A nějaká holka v tramvaji mě pustila sednout. No tak jsem hned volal známý, musíme to probrat. Zvedla to její sestra a nastal ten obrat. Začala mě vykat, no musím si zvykat, když tom ve sluchátku najednou slyším jí říkat. Je tu nějaký starý chlap, šel čekat ven předům. Podle mě mu může být tak asi 27. Tak to jsem musel zasáhnout a bránit svoji čest. Já jsem přece mnohem mladší, je mi 26. Neboj se, taky se tě to bude brzy týkat. Dobrý den, pane nebo paní, začnou ti říkat. Pryč je podzim další, už jsme zase starší a už to bohužel bude jenom horší.

čtvrťáky. Řekl jsem, co to je za chlapy, ty mají snad už paráky. Jak mi v 15 přišli, tak starý 20-letý. Ve 20 zas byli důchodci 30-letý. Pak se časem trošku pozměnili role. Já mám zase narozeniny, no ty vole. Já už sakra pamatuju, jak byla v krámě chládce. Kolik je to let, co jsem přišel sem do práce? Proč je zase olympiáda, teď byla loni? Zas tam budou běhat, proč ten čas tak honí? A už je zase Silvestr, MDŽ a den matek. Pan Grác Zervác Bonifác už zaslaví svůj svátek. Je to asi týden, co byl 1. máj. A v pátek už vidím děti, jak vysvědčení mají. Teprv včera jsme přece spolu česali ovoce. Tak proč venku sněží? Proč jsou zítra Vánoce?

Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaný. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s těmito produkty. Bonpary a hašlerky, jeden bod navíc. Penny.

0: Slyšíš všude Crispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Unihobby.
2: Jednotka je na místě.
3: Flexa a Kučka a ta...
4: Křoviňák, Čertí lejno, Arabela, Pajtr.
3: Klepeta.
5: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
6: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
7: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
8: Kia. Movement that inspires.
9: V datártu objednám.
10: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
11: Přijďte za.
12: To byl Richard.
13: Připravte skvělý oběd raz dva s Eta pečenkou, která vaří, peče i grilluje. Datart.
14: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
15: Volkswagen.
16: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
17: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
18: Už žádný, mami, restartuj to.
19: Už se mi nesekne při penalti.
20: Už nespane, když pážíme s klukama.
17: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
21: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
22: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
23: E-shop Dr. Max nabízí multivitamíny Centrum Kids Gummies pro zdravý růst vašich dětí za super cenu a navíc se svačinovým boxem. Objevte All Nature Eco domácnost, spolehlivé pomocníky pro praní, úklid i odvápnění se slevou až 40%. E-shop Dermax.cz.
24: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš z Kaufland Card Extra za 18,90. Kaufland.
25: Co to bude, mladá dáma?
26: Grancocino.
27: Já si dám misku grankaše.
28: A já jako vždy.
25: Horké granko.
29: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.

Benny Cristo, check it. Feet let it ski. Alright, what up? Okay. Po včerejšku zdá se mi to, jakobych dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty. Aj, párkrát jsme se probudili spolu, neřešili nic, jen kdy musíme dolů. Já jsem dělal zkušenosti, ty

listen, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv,

0: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Remember how the stars stole the night away.
3: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
4: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
5: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
4: Při nakládání.
6: Super víkend v Penny. Nabídka platná.

0: od pátku do neděle. Například slunečnicový olej Penny litr za 24,90. Penny.
1: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
2: Teda Alenko, to voní báječně.
3: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Unihobby.
3: Jednotka je na místě.
4: Flexa a kučka a ta...
5: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
4: Klepeta.
6: Unihobby, vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
7: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Dopřejte své domácnosti prvotřídní spotřebiče ETA s až 20% slevou.
11: Hned tam jedu.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
13: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Kaufland, moje první volba.
16: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
17: Už žádný, mami, restartuj to.
18: Už se mi nesekne při penalti.
19: Už nespane, když páříme s klukama.
16: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

0: 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.

0: užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Spousta voňavých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc sýr sedlčanský hermelín za 29,90. Penny.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy.

0: Vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš z Kaufland Card Extra za 18,90. Kaufland.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespane, když paříme s klukama.
2: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Co to bude, mladá dáma?
8: Gran cappuccino.
9: Já si dám misku.
10: Gran kaše?
11: A já jako vždy?
7: Horké granko.
12: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
13: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
14: Unihobby.
15: Mulčuje, nepleje. Mulčovací kůra Perto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
16: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
0: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
17: V Datartu objednám...
18: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
19: Přijďte zas!
20: To byl Richard!
21: Připravte skvělý oběd raz dva s Eta pečenkou, která vaří, peče i grilluje. Datart.
22: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.

0: 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Dětský nápoj Kubík Water, jeden bod navíc. Penny.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Unihobby.
3: Jednotka je na mostě.
4: Flexa a kučka a ta...
5: Křoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
4: Klepeta.
6: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
7: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Kaufland, moje první volba.
9: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
13: Hned tam jedu.
12: Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
15: Už žádný, mami, restartuj to.
16: Už se mi nesekne při penalti.
17: Už nespane, když paříme s klukama.
14: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
18: E-shop Dr. Max nabízí multivitamíny Centrum Kids Gummies pro zdravý růst vašich dětí za super cenu a navíc se svačinovým boxem. Objevte All Nature Eco domácnost, spolehlivé pomocníky pro praní, úklid i odvápnění se slevou až 40%. E-shop Dr.Max.cz.
19: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
20: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.

i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid e-tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Spousta vůňových receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc konzervy pro kočky Gourmet Gold za 9,90. Penny.
2: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
2: Teda Alenko, to voní báječně.
3: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Unihobby.
6: Jednotka je na místě.
7: Flexa a kučka a ta...
8: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
7: Klepeta.
9: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš z Kaufland Card Extra za 18,90. Kaufland.
3: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: V datártu objednám.
5: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
6: Přijďte za.
4: To byl Richard.
7: Objevte úhlovou brusku na Rex, se kterou bude práce jistější a pohodlnější. Datart.
8: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
9: Takže vás nesvědí hlava?
8: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
10: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
13: Už žádný, mami, restartuj to.
14: Už se mi nesekne při penalti.
15: Už nespane, když páříme s klukama.
12: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
16: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.

To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.

0: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Tradiční oplatky Kolonáda Opavia, jeden bod navíc. Penny.
1: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
4: Remember how the stars stole the night away.
5: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
6: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
7: Unihobby.
8: Jednotka je na místě.
9: Flexa a kučka a ta...
10: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
9: Klepeta.
11: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
12: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days croissant, různé druhy za 9,90. Kaufland.

0: Moje první volba.
1: V datártu objednám.
2: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
4: To byl Richard!
5: Objevte úhlovou brusku na Rex, se kterou bude práce jistější a pohodlnější. Datart.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penalti.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
11: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
12: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.

užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.

0: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.

0: Požitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
2: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Božkov originál půl litru za 129,90. Penny.
5: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
6: Volkswagen.
7: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3

0: Schwarzkopf Kliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Kliss Scalp Balance.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespane, než paříme s klukama.
2: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne 10 zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
6: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
7: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Unihobby. Domulčuje nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů. V Unihobby.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: V datártu objednám
11: a za půl hoďky zdarma vyzvednu.
12: Přijďte zas!
13: To byl Richard!
14: Připravte skvělý oběd raz dva s ETA pečenkou, která vaří, peče i grilluje. Datárt.
15: Co to bude, mladá dáma?
16: Gran Cucina.
17: Já si dám misku Gran Caše.
18: A já jako vždy.
15: Horké granko.
19: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
20: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš z Kaufland Card Extra za 18,90. Kaufland.

0: zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun. Kia. Movement that inspires.
1: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.

0: lehké usínání stačí málo. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou až 72%. Penny. Remember
1: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte

0: modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Unihobby.
3: Jednotka je na místě.
4: Flexa a kučka a ta...
5: Křoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
4: Klepeta.
6: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
3: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun. Volkswagen.
4: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Kaufland, moje první volba.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespane, než paříme s klukama.
6: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
11: Vsaďte se, že když vyhrajete 200 mega, budete mít všechno na háku. Fakt. S plným tiketem vždy o 200 mega, žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
13: Hned tam jedu.
12: Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Well, I love the tears I've dropped to be part of the wave.

0: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci. Brumík 5 kusů v balení za 29,90. Penny.
1: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
2: Teda Alenko, to voní báječně.
3: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
4: Remember how the stars stole the night away.
5: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
6: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
7: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.

0: užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Super prodloužený víkend. Od pátku K-Jarmark brambory pozdní 5 kilo za 49,90. K-Mistři od Fochu vepřová plec kilo za 54,90. A Ariel gel, prášek nebo kapsle za 339,90. Kaufland.

0: mulčuje, nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupí 4 pytlů. V Unihobby.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Co to bude, mladá dáma?
3: Gran cappuccino.
4: Já si dám misku.
5: Gran kaše?
6: A já jako vždy?
2: Horké granko.
7: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
8: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
9: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Dopřejte své domácnosti prvotřídní spotřebiče ETA s až 20% slevou.
11: Hned tam jedu.
10: Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
13: Už žádný, mami, restartuj to.
14: Už se mi nesekne při penalti.
15: Už nespadne, když páříme s klukama.
12: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne 10 zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
16: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 000 korun.
17: Kia. Movement that inspires.

0: co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
3: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
6: Čas běží tak rychle, nedokážeme ho zastavit. Ale Nuance Lift s Marin Bioretinolem vyplňuje vrásky. Liftingový komplex pleť okamžitě vypíná. Výsledek? Zářivá a krásně mladistvá pleť. Nuance Lift s Bioretinolem. Jistota v boji za vaši krásu. Nuance. Myslíme to s vaší pletí vážně. Exkluzivně v Dr. Max.
7: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
8: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Prodloužený víkend. Od pátku K-Jarmark brambory pozdní 5 kilo za 49,90. K-Mistři od Fochu vepřová plec kilo za 54,90. A Ariel gel prášek nebo kapsle za 339,90. Kaufland.
10: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
11: Teda Alenko, to voní báječně.
12: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
13: Zdraví začíná v malých návycích.
14: Tak jim to nandej.
15: Provedu.
13: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
15: Vzad povolen, přepínám.
13: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You.

0: Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
1: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
2: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
3: Vsaďte se, že když vyhrajete 200 mega, budete mít všechno na háku. Fakt. S plným tiketem vždy o 200 mega, žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
4: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
5: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
6: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden brambory pozdní 1 kg za 9,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Bila.

se mezi lidi, náladu si zvednout a nějaká holka v tramvaji mě pustila sednout. No tak jsem hned volal známý, musíme to probrat. Zvedla to její sestra a nastal ten obrat. Začala mě vykat, no musím si zvykat, když tom ve sluchátku najednou slyším jí říkat. Je tu nějaký starý chlap, šel čekat ven předům, podle mě mu může být tak asi 27. Tak to jsem musel zasáhnout a bránit svoji čest. Já jsem přece mnohem mladší, je mi 26. Neboj se, taky se tě to bude brzy týkat. Dobrý den, pane nebo paní, začnou ti říkat. Pryč je podzim další, už jsme zase starší a už to bohužel bude jenom horší.

čtvrťáky. Řekl jsem, co to je za chlapy, ty mají snad už paráky. Jak mi v 15 přišli, tak starý 20-letý. Ve 20 zas byli důchodci 30-letý. Pak se časem trošku pozměnili role. Já mám zase narozeniny, no ty vole. Já už sakra pamatuju, jak byla v krámech chláce. Kolik je to let, co jsem přišel sem do práce? Proč je zase olympiáda, teď byla loni? Zas tam budou běhat, proč ten čas tak honí?

Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstím či neštěstím.

0: získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
1: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
2: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí,
5: pak hrnky, flašky, kufříky,
3: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
6: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
7: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Olfen Neoforte. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku K-Jarmark brambory pozdní 5 kilo za 49,90. K-Mistři od Fochu vepřová plec kilo za 54,90. A Ariel gel prášek nebo kapsle za 339,90. Kaufland.
8: Čas běží tak rychle, nedokážeme ho zastavit. Ale Nuance Lift s Marin Bioretinolem vyplňuje vrásky. Liftingový komplex pleť okamžitě vypíná. Výsledek? Zářivá a krásně mladistvá pleť. Nuance Lift s Bioretinolem. Jistota v boji za vaši krásu. Nuance. Myslíme to s vaší pletí vážně. Exkluzivně v Dr. Max.
9: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
10: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden brambory pozdní 1 kg za 9,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla.
11: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family

0: ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
1: Kulma!
2: To vyřeším. Mám Richard.
1: Přijďte zas!
2: Díky!
1: Kulma!
3: Kdo to natočil?
2: Kulma z Datartu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor. Můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
6: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
7: Vsaďte se, že když vyhrajete 200 mega, budete mít všechno na háku. Fakt. S plným tiketem vždy o 200 mega, žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
8: Zdraví začíná v malých návicích.
9: Tak jim to nandej.
10: Provedu.
8: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
10: Vzlet povolen, přepínám.
8: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
12: Na Vinted může být všechno znova nové.
13: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
14: Ahoj, Sáro.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.

Ay, mira ahí, Benny Cristo, ticket, feed letter ski, ay, what up? Okay. Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty. Ej, už párkrát jsme se probudili spolu, neřešili nic, jen kdy musíme dolů. Já jsem ti dal zkušenosti, ty jsi mi dala školu.

jsem, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv.

Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Olfen Neoforte. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných

0: zdravotních látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
1: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos. S kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
2: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme La Roche-Posay. Akci 3 za cenu 2. Dermokosmetika doporučovaná dermatology s novinkami Effaclar Supramolekula. Lierac. Francouzská dermokosmetika s viditelnými výsledky. Nyní se slevou 25% na celý sortiment. Dexeril. Zvláčňující krém k léčbě příznaků a projevů suché nebo atopické kůže za 369 korun. Dr. Max.
3: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Kondrosul 400 pro léčbu artrózy kloubů. Při koupi 4 kusů zaplatíte jen 349 korun za kus. Essentiale Forte. Díky obsahu esenciálních fosfolipidů podporuje přirozenou regeneraci jater. Když na čase záleží, Brufen Rapid Caps proti bolesti, horečce a zánětu s rychlým nástupem účinku. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
4: Čas běží tak rychle, nedokážeme ho zastavit. Ale Nuance Lift s Marin Bioretinolem vyplňuje vrásky. Liftingový komplex pleť okamžitě vypíná. Výsledek? Zářivá a krásně mladistvá pleť. Nuance Lift s Bioretinolem. Jistota v boji za vaši krásu. Nuance. Myslíme to s vaší pletí vážně. Exkluzivně v Dr. Max.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Kanefron na močové cesty. Zmírňuje pálení, bolest a časté močení, uvolňuje křeče a podporuje přirozenou funkci močových cest. Nalgesin S. Lék proti bolesti hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti. 40 tablet za akční cenu. Nasivin Sensitive. Rychlá úleva od ucpaného nosu i pro vaše děti. Působí protizánětlivě. Jen za 129 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
5: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
6: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
7: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Dr. Max Colafit v mimořádné akci 1+1. Čistý krystalický kolagen ve formě měkkých kostiček. A navíc 3 za cenu 2 na produkty značky Dr. Max.
8: Datart nákupy. Vaste zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
9: Hned tam jedu.
8: Datart.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden brambory pozdní 1 kg za 9,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla.

0: vsaďte se, že když vyhrajete 200 mega, budete mít všechno na háku. Fakt. S plným tiketem vždy o 200 mega, žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
1: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
4: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

0: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
1: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.

0: Na Vinted může být všechno znova nové.
1: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
0: Ahoj, Sáro.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.

0: Vendetta.
1: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Dr. Max Colafit v mimořádné akci 1 plus 1. Čistý krystalický kolagen ve formě měkkých kostiček. A navíc 3 za cenu 2 na produkty značky Dr. Max.
3: L'Oréal Paris uvádí.
4: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
3: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
4: Když září moje vlasy, zářím i já.
3: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
4: Vy za to stojíte.
5: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí,
7: pak hrnky, flašky, kufříky,
5: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
8: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
9: I want to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
10: Zdraví začíná v malých návicích.
11: Tak jim to nandej.
12: Provedu.
10: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
12: Vzad povolen, přepínám.
10: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
14: A dělej to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
16: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
17: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
18: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
19: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
20: Brev zná jednodušší způsob.
21: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čisticí účinek.
20: Non-stop čistý.
22: A svěží.
21: Nový Brev Color Auto Active.
23: Čas běží tak rychle, nedokážeme ho zastavit. Ale Nuance Lift s Marin Bioretinolem vyplňuje vrásky. Liftingový komplex pleť okamžitě vypíná. Výsledek? Zářivá a krásně mladistvá pleť. Nuance Lift s Bioretinolem. Jistota v boji za vaši krásu. Nuance. Myslíme to s vaší pletí vážně. Exkluzivně v Dr. Max.

0: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
1: Kulma.
2: To vyřeším. Mám Richard.
1: Přijďte zás.
2: Díky.
1: Kulma.
3: Kdo to natočil?
2: Kulma z Datartu.
0: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
2: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
4: Jdu si dát pauzu.
5: Dej si pauzu, dej si KitKat.
6: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
7: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
8: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Vendetta.
1: Vůně nespoutané vášně. Valentino. Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Dr. Max Colafit v mimořádné akci 1 plus 1. Čistý krystalický kolagen ve formě měkkých kostiček. A navíc 3 za cenu 2 na produkty značky Dr. Max.
2: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
3: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
4: Brev zná jednodušší způsob.
5: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
4: Non-stop čistý.
6: A svěží.
5: Nový Brev Color Auto Active.
7: Matony, esence a

0: Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Esence Active Pro s L-karnitinem.
1: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
3: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
0: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
4: Volkswagen.
5: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
6: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
7: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
8: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
11: Čas běží tak rychle. Nedokážeme ho zastavit. Ale Nuance Lift s Marin Bioretinolem vyplňuje vrásky. Liftingový komplex pleť okamžitě vypíná. Výsledek? Zářivá a krásně mladistvá pleť. Nuance Lift s Bioretinolem. Jistota v boji za vaši krásu. Nuance. Myslíme to s vaší pletí vážně. Exkluzivně v Dr. Max.
12: L'Oréal Paris uvádí.
13: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
12: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
13: Když září moje vlasy, zářím i já.
12: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
13: Vy za to stojíte.

The Queen is here. Shaka Khan is in the house, y'all.

0: využijte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
1: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
4: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Dr. Max Colafit v mimořádné akci 1+1. Čistý krystalický kolagen ve formě měkkých kostiček. A navíc 3 za cenu 2 na produkty značky Dr. Max.
6: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Na Vinted může být všechno znova nové.
8: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
7: Ahoj, Sáro.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Čas běží tak rychle, nedokážeme ho zastavit. Ale Nuance Lift s Marin Bioretinolem vyplňuje vrásky. Liftingový komplex pleť okamžitě vypíná. Výsledek? Zářivá a krásně mladistvá pleť. Nuance Lift s Bioretinolem. Jistota v boji za vaši krásu. Nuance. Myslíme to s vaší pletí vážně. Exkluzivně v Dr. Max.
10: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
11: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
12: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
13: A to není běžný?
12: No je, myslím ale asi jako ryba na kole.
14: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
15: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
16: I want to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorová.

0: slanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
1: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blýsknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Zdraví začíná v malých návycích.
3: Tak jim to nandej.
4: Provedu.
2: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
4: Vzad povelen. Přepínám.
2: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flašky, kufříky,
5: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
7: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
8: Kulma.
9: To vyřeším. Mám Richard.
8: Přijďte zás.
9: Díky.
8: Kulma.
10: Kdo to natočil?
9: Kulma z Datartu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
13: Brev zná jednodušší způsob.
14: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
13: Non-stop čistý.
15: A svěží.
14: Nový Brev Color Auto Active.

0: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
2: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.

0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na pánvi.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
8: Teda, Alenko, to voní báječně.
9: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
10: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamen.

0: penů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
1: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
2: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla? Za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
3: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
2: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
3: Albert stojí za to jíst lépe.
4: Vsaďte se, že když vyhrajete 200 mega, budete mít všechno na háku. Fakt. S plným tiketem vždy o 200 mega, žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
5: Zdraví začíná v malých návicích.
6: Tak jim to nandej.
7: Provedu.
5: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
7: Vzlet povolen, přepínám.
5: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
9: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
10: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
11: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden brambory pozdní 1 kg za 9,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Bila.
13: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
14: Hned tam jedu.
13: Datart.

0: Exkluziv za 36,90 a Chibo instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
2: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
4: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
5: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
6: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity.
7: Do košíku dej i ty.
8: Medvěd musí dobře pít,
9: svač na boxe v bezpečí.
10: Pak hrnky, flašky, kufříky
11: vyměním za kuponky.
12: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
13: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
14: Na Vinted může být všechno znova nové.
15: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
14: Ahoj, Sáro.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
17: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
18: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
19: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
18: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
19: Albert stojí za to jíst lépe.
20: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
21: Zdraví začíná v malých návycích.
22: Kým to nandej.
23: Provedu.
21: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
23: Vzlet povolen. Přepínám.
21: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
24: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
25: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat. Teda, Alenko, to voní báječ.

0: s kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
1: Ever since I started wearing hands-free glide steps, Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
2: Kulma.
3: To vyřeším. Mám Richard.
2: Přijďte zas.
3: Díky.
2: Kulma.
4: Kdo to natočil?
3: Kulma z Datartu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun. Volkswagen.

0: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
2: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
4: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
5: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
6: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i taky mám rád.
7: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
8: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
9: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
10: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
11: Každá Milka Max v sobě skrývá hned několik vrstev. Vychutnávej na Max s novou Milkou Max Piskov.
12: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
13: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
14: Nádobí Fabíne.
13: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
15: Zaručeně lepší vaření pouze na fabíny.cz.

0: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
1: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
4: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
5: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden brambory pozdní 1 kg za 9,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Bila.
7: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Tento týden z Kaufland Card Extra Snackit Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
2: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity.
3: Do košíku dej i ty!
4: Medvěď musí dobře pít,
5: svač na boxe v bezpečí.
6: Pak hrnky, flešky, kufříky
7: vyměním za kuponky.
8: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
9: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
10: Schwarzkopf Gliss.

0: Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
1: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
2: Zdraví začíná v malých návycích.
3: Kým to nandej?
4: Provedu.
2: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
4: Vzad povolen. Přepínám.
2: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Super prodloužený víkend. Od pátku K-Jarmark brambory pozdní 5 kilo za 49,90. K-Mistři od Fochu vepřová plec kilo za 54,90. A Ariel gel, prášek nebo kapsle za 339,90. Kaufland.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
3: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
4: Na Vinted může být všechno znova nové.
5: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
4: Ahoj, Sáro.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden brambory pozdní 1 kg za 9,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla.
9: Kulma.
10: To vyřeším. Mám Richard.
9: Čejte zás.
10: Díky.
9: Kulma.
11: Kdo to natočil?
10: Kulma z Datartu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
1: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.

0: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
2: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
6: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
5: Při nakládání.

0: Seven Days okolo Orea.
1: Oreo uvnitř Seven Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo Seven Days croissant zvenku? Nový Seven Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
6: Mít malé sny. Nestačí.
7: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
8: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
9: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
10: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
11: Hello, hello, it's Robbie Williams.
10: I brought something delicious.
11: Felix,

0: Florina.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
3: Odpovím na všechny otázky v Hyundai Tucson. Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 5999 korun měsíčně.
4: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
5: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
6: Teda Alenko, to voní báječně.
7: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.

0: výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
1: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: Zdraví začíná v malých návycích.
4: Tak jim to nandej.
5: Provedu.
3: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
5: Vzad povelen, přepínám.
3: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity.
7: Do košíku dej i ty.
8: Medvěd musí dobře pít,
9: svač na boxe v bezpečí.
10: Pak hrnky, flašky, kufříky
11: vyměním za kuponky.
12: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
13: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
14: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
15: Na Vinted může být všechno znova nové.
16: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
17: Ahoj, Sáro.
16: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
19: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
20: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
21: Nádobí Fabíne.
20: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
21: Zaručeně lepší vaření pouze na fabíny.cz.
22: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i taky mám rád.
23: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.

0: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden brambory pozdní 1 kg za 9,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Bila.
2: Ahoj zlatíčko, stýská se ti povůně domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
2: Kulma!
3: To vyřeším. Mám Richard.
2: Přijďte zas!
3: Díky!
2: Kulma!
4: Kdo to natočil?
3: Kulma z Datartu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.

0: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
2: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
3: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
4: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
5: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
6: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
8: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
9: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
10: Každá Milka Max v sobě skrývá hned několik vrstev. Vychutnávej na Max s novou Milkou Max Piskov.
11: Nákupy. Vařte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
12: Hned tam jedu.
11: Datart.
13: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
14: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
15: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Tento týden brambory pozdní 1 kg za 9,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Bila.
5: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
6: Nádobí Fabíne.
5: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
7: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
8: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
9: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
10: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.

0: S Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: Zdraví začíná v malých návycích.
4: Tak jim to nandej.
5: Provedu.
3: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
5: Vzad povolen, přepínám.
3: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Prázdniny končí škola, volá zlídlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Medvěď musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí.
8: Pak hrnky, flešky, kufříky
6: vyměním za kuponky.
9: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
10: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
11: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná, ale i tak jí mám rád.
12: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
13: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
14: Na Vinted může být všechno znova nové.
15: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
14: Ahoj, Sáro.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden brambory pozdní 1 kg za 9,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Bila.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
5: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.

0: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
1: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
0: Na pánvi.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
3: Since I started wearing hands-free glide steps, Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
4: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
5: Kulma!
6: To vyřeším. Mám Richard.
5: Přijďte zas!
6: Díky!
5: Kulma!
7: Kdo to natočil?
6: Kulma z Datartu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Hey, this is Scotto. Deep is on tonight, so leave your name and number, and I'll get back to you. Peace.
10: Hi, Scotto. It's Kelly. Listen,
11: Scotto, dude, man, this is Chris. Look, we want to go to that party tonight, but we don't know where it is.
12: Call me back when you...
13: I want you to call me. He's not home. We'll leave a message.

0: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
2: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.

0: kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
1: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
2: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
3: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
4: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
5: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
6: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
7: Přichází nový Dove Whole Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
8: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
9: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
10: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
11: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
12: Každá Milka Max v sobě skrývá hned několik vrstev. Vychutnávej na Max s novou Milkou Max Piskov.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
4: Nádobí Fabíne.
3: Nová česká značka.

0: Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
1: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
2: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden brambory pozdní 1 kg za 9,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Bila.

0: kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
1: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
3: Co to bude, mladá dáma?
4: Gran cochino.
5: Já si dám misku gran kaše.
6: A já jako vždy?
3: Horké granko.
7: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
8: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
9: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí.
10: Pak hrnky, flešky, kufříky
8: vyměním za kuponky.
11: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
12: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.

0: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná, ale i tak jí mám rád.
1: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
2: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
3: Na Vinted může být všechno znova nové.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
3: Ahoj, Sáro.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
7: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
8: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
9: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
10: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
11: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
10: Při nakládání.
12: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden brambory pozdní 1 kg za 9,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla.
13: Kulma.
14: To vyřeším. Mám Richard.
13: Přijďte zás.
14: Díky.
13: Kulma.
15: Kdo to natočil?
14: Kulma z Datartu.
16: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
18: Zdraví začíná v malých návycích.
19: Tak jim to nandej.
20: Provedu.
18: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
20: Vzad povolen, přepínám.
18: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
21: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.